0: 90. Hit Radio 90.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně? S podporou banky. comfort@group.cz.
5: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hit Radio 90.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hitrádio 90. 90.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
4: A vemte sebou i děti,
5: já tam budu taky, tak čus autobus.
3: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
6: Vstupenky na dětiraje.cz.
4: Bude vejdán.

0: ani se nechce věřit, že Belinda Carlisle bývala punkerkou. Hrajeme si teď 6 minut před 7 na Hitrádiu 90. Já se jmenuji Vláďa Řepka, dobré ráno vám přeju. A jak to stojí a nebo jede, ví Hanka.
1: Doprava.
2: Komplikace a silný provoz jsou dnes po ránu na dálnici D11 na Nymbursku, kde na 33,5 kilometru na příjezdu do Prahy se v koloně zdržíte víc než půl hodinky kvůli vážné dopravní nehodě osobáku. Pozor, dejte ale také na výjezdu z Prahy po D5. Silný provoz je na 14,5 kilometru kvůli srážce osobního auta s nákladním. I tady počítejte s kolonou. A na D1 na 207 kilometru ve směru z Vyškova do Brna překáží porouchané osobní auto. S kolonou počítejte už od 212. kilometru zhruba na 10 minut. A to je z dopravy prozatím vše.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy. Skonto nábytek.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Ahoj, my jsme Hanka
11: a Marek
10: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
11: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
10: protože pro vás máme
11: marmelády bez cukru, jahoda,
10: malina,
11: mrnka,
10: švestka
11: nebo mango.
10: Ochutnejte si bez cukru,
11: bez chemie
10: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
12: Marmelády s příběhem.
13: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
15: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
16: Co třeba na delfíny?
15: Do zoo?
16: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
15: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
16: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
17: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
18: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
19: Ty v Bauhausu nevedeme.
18: A Auschus našel byste?
19: To vás zklamu, bohužel.
18: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
19: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
20: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
21: Bauhaus, když se to má podařit.
22: Jsem hrdina.
23: Co tady blbneš?
22: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
23: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
22: Vše na 211.cz.
23: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
22: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
24: Páchnoucí klimatizace po zimě?
25: V autě 40 stupňů?
24: To nechcete.
25: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
24: Jsme tu pro vás.
25: Klima Express.
24: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
25: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
24: Skočte si nakoupit.
25: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
24: Objednejte se na
25: klimaexpress.cz.

0: počasí.
1: Po deštivém ránu budou srážky pomalu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severovýchodě většinou 19, na horách pak kolem 14 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Tu šedivou deku venku slíbili, že dneska uklidí. A dokonce bude tenhle ten týden, když už jsme u toho počasí, svítit i sluníčko. A teploty to vytáhnou na 90ky. Dobré ráno, já jsem Vláďa Řepka a vy máte nastaveno na 90ku. Hit Radio 90ku. A hrát budeme třeba Queeny s Georgem Michaelem a začínáme s Pet Shop Boys.
0: Vláďa Řepka.

0: přímo z koncertu. Dvě ikony, Queenie a George Michael. Úžasný spojení, který si připomínáme v 7.12 na Hit Radio 90. To takhle zatknete světovou popovou hvězdu na pánských toaletách, on o tom natočí videoklip, z policejní razie udělá diskoparty a vy, jako ten policista, si říkáte, a to má být jako co? A tak tu hvězdu zažalujete. A dneska je to přesně 27 let, co soud přikázal, aby George Michael vyplatil za újmu policistovi 10 milionů dolarů. George Michael nelitoval, byl to sice nejdražší coming out světa, ale stál za to. Za chvíli třeba Espen Lind, Vencuzena Kreis. Dobré ráno.
1: Kuchaři smrti. Kniha pro všechny, kteří milují true crime. Hoyer, Kulík, Huse a další skutečné případy kanibalismu z Česka. Fakta místo domněnek. Investigace místo senzací. True crime novinku Kuchaři smrti seženete u všech knihkupců nebo na www.albatrosmedia.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
7: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

není boží. Espen Lind na Hitradio 90 v 7.28. Laťka je nastavená vysoko, takže další je Anaka, která je taky neuvěřitelná. Koncert, který plánuje na příští rok, se vyprodal okamžitě, takže musela přidat další termín a hrát bude se symfonickým orchestrem. A kde si domluvili spolupráci? Tak jako správná Češka. V hospodě.

0: Tak se nám do módy zase vrátily po 30 letech podkolenky. Nosí je ženy, nosí je muži, nosí je i děti. Řeknu vám, že asi zítra taky vytáhnu, protože oni v téhle zimě docela zahřejou lítka. A ještě zakryjou nedostatky. Tohle je Jimmy Somerville na Hit Radio 90 v 7.39. Za minutu ho vystřídá Cyndi Lauper a bude sranda.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Pledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Jak to vůbec stíháš, doktore s dětmi, svoje kontroly?
7: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
8: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Poslední hit před osmou je Madonna Beautiful Stranger. Za chvíli se třeba dozvíte, od kdy můžete znovu vidět české korunovační klenoty. Řekneme to v našem krátkém přehledu. A teď si volám na pomoc Hanku.
1: Doprava.
2: Pozor dejte na výjezdu z Prahy po dálnici D5 na 14,5 kilometru hned před sjezdem do Berouna se vyšetřuje srážka osobního auta s nákladním. Počítejte tu s kolonou zhruba na čtvrt hodinky, popojíždí se už od 12. kilometru. A silný provoz je také před Brnem. Na D2 na 11. kilometru skončil osobák ve Svodidlech. A na D1 na 207. kilometru ve směru z Vyškova do Brna překáží poroukaný osobák. Kolona se kvůli tomu táhne už od 216. kilometru a postojíte si asi 20 minut.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
15: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
16: Hit Radio 90.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Nový týden začne místy deštěm, postupně se ale vyjasní a postupně převládne slunečné počasí s teplotami nad 20. Ve středu ale dorazí studená fronta s přeháňkami a bouřkami. Směrem k víkendu bude mraků i deště zase ubývat. České korunovační klenoty se zase ukáží veřejnosti. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od úterý vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. Prezident Petr Pavel bude dnes v podvečer jednat na Pražském hradě s premiérem Babišem. Řešit budou zahraniční politiku, aktuální témata a také prezidentovu účast na valném shromáždění OSN. Spojené království čeká zásadní den. Lídři Skotska, Walesu a Severního Irska dneska podepíšou dohodu, která může otevřít cestu k rozpadu Británie. Na summitu v Cardiffu společně požádají o právo vypsat referenda o nezávislosti. Německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil na newyorském betonu domácího Bena Sheltona ve čtyřech setech. Nejvýše nasazený hráč získal po letošním triumfu na Roland Garros druhý Grand Slamový titul.
2: Počasí. Jak se mi tomu nechce věřit, ale po deštivém ránu budou srážky pomalu ubývat. Teploty nejvyšší 18 až 22, na severovýchodě většinou 19, na horách pak kolem 14.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Víte, jak nás naše banky upozorňují, ať nenaletíme podvodníkům? Tak se karta obrátila. Podvodníkům se podařilo obelstít Revolut, který poskytl informace o klientech. Naštěstí, tady je bezpečně. My jsme Hit Radio 90, minutu po 8 vás zdraví Vláďa Řepka a pouštím Depeche Mode. Dobré ráno přeju.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Narozeniny má Bryan Adams sice až v listopadu, ale dárek má hotový a vyrobil si ho sám. Letos si nadělí novou desku. 12 písniček, které budou jenom o Kanadě. Takže větší prostor dostanou country a folk. A co to pro nás znamená? Vyhrabeme ve skříni kovbojský holinky, kožený vesty, ať jsme připraveni. Oni se budou totiž hodit. 13. prosince přijede Bryan do Prahy. Teď je 8.12, já jsem Vláďa Řepka a za chvilku pouštím na Hit Radio 90 Enrika Iglesiase, East 17 nebo YouTube.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá. Skonto nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
7: když se to má podařit. Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
10: Tiskne, kopíruje, skenuje.
9: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
10: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

90-ky jsou zpátky. Hit Radio 90. Escucha el ritmo.

To byly doby, když se ještě chodilo do kina, třeba na Batman Forever, ze kterého jsou YouTube na Hit Radio 90.8.27. Dneska to v kinech vypadá spíš jak ve strašidelném zámku bez lidí. Teda, když nejdete nějaký blockbuster nebo artový film. A jaká je vlastně strategie majitelů kin, aby přežili? Tak je to jednoduchý. Buď pustit trhák, novýho Spidermana nebo Avengers, nebo udělat nějakou obnovenou premiéru, třeba Harryho Pottera po 25, nebo Terminátora po 30 letech. A pak hlavně prodat dostatek popcornu. Na schválně, když jsme v tom kině a u filmů, kde zazněla předělávka Síla Crazy? Tak 3, 2, 1, Ďábel nosí Pradu. Kdo to říkal? Vy? Tak Síl je jenom pro vás teď na Hit Radio 90. Dobré ráno.

0: Když už to venku vypadá, jak vypadá, tak se snažím lepší počasí přivolat aspoň muzikou. Všimli jste si, jo? S vámi teď Texas, Summer Sun. Za chvilku si připomeneme léto s Bobem Marleym a bude i kapela Lucie, Lenka Dusilová a Natalie Imbruglia. Je 8:39, přejeme vám krásné ráno s Hitrádiem 90.
1: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
4: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Dobré ráno, nebo taky Günaydın, jak jsme říkali na dovolený v Turecku. My jsme Hit Radio 90 v 8.55, tohle je Tarkan a zpět do reality za Hankou na silnice.
1: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová, jsou tu další informace z dopravy. Půlhodinové zdržení čekejte na D1 před Prahou, popojíždí se mezi 25. a 5. kilometrem. A komplikace jsou na dálnici D11 ve směru do Prahy na 61. a půltém kilometru. Se srazilo osobní auto s kamionem. Kolona se táhne od 68. kilometru, ale po pojížděr v ní budete víc než hodinu. Další komplikace jsou také na jihu Čech, a to na trase mezi Strakonicemi a Voliní, tady na úrovni Němětic. Došlo k vážné dopravní nehodě motorkáře. Ten skončil mimo vozovku, policie vozovku uzavřela. A to je z dopravy vše, vám hlavně šťastnou cestu.
0: Ano, Hanko, já ještě přidávám Prahu k Belskou ulici směrem na Hloubětí. Na nájezdu na Novopatskou se srazila dvě osobní auta, tak tady taky počítejte se zdržením.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
5: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
6: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
5: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
6: Irská kletba.
5: Tak přijďte.
7: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
12: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
12: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
11: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
13: Usnula?
14: Asi jo.
13: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
14: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
13: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Po deštivém ránu budou srážky pomalu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severovýchodě většinou 16 až 19, na horách pak kolem 14 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Někdo se mě v pátek ptal, jestli půjdu o víkendu na houby, že rostou. Já jsem Vláďa Řepka, přiznám se, že bych houbu nenašel, ani kdyby do mě kopla. A taky to houbaření je pěkně drsný. Policie od neděle pátrá po 62-letém houbaři, který se ztratil při houbaření nedaleko Jindřichovic na Sokolovsku. Držíme palce, ať ho najdou, a s košíkem plným hub. Je minuta po devátý a tohle už je Hadavej na Hit Radio 90.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: pondělí začínáme pěkně smooth se Santanou a Robem Thomasem. Ale pojďme si nalejt čistýho vína. Jestli už teď chvilku před 9:45 máte pocit v pondělí, že je toho na vás moc, tak vyrazte někam po Evropě na prodloužený víkend. Jen si dejme pozor na všechna ta evropská nej. Nejdražší kafe, tak to mají v Oslu. Nejvíc lidí, to potkáte v Paříži. A úplně nejklidnější je Reykjavík. Ale asi tam taky bude největší zima. Takže zůstávám tady a točím knoflíky na 90, Hit Radio 90 a hrát vám na něm bude za chvíli Robbie Williams, Angels. Vyplatí se počkat.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Páchnoucí klimatizace po zimě?
10: V autě 40 stupňů?
9: To nechcete.
10: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
9: Jsme tu pro vás.
10: Klima Express.
9: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
10: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
9: Skočte si nakoupit.
10: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
9: Objednejte se na
10: klimaexpress.cz.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
13: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Kout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
14: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Snow, Informer je na Hitradiu 90 v 9:30 a asi tak za 2 hodiny, kolem 11:30, zkuste zvednout hlavu a kouknout na oblohu. Pokud se roztrhají mraky, tak uvidíme docela dost zajímavý úkaz. Měsíc na víc jak hodinu zakryje Venuši, takže budeme jak ve Hvězdných válkách na píseční planetě Tatooine, kdy vedle sebe nahoře uvidíme 2 srpky. Tak si buď nařiďte budíka, a nebo oni vám to, moji kolegové, co vysílají po mně, připomenou. A na Dreams, na ty čekat nemusíte, ty jsou tady teď. Cranberries.

0: Na začátku září měl v Torontu premiéru velký životopisný dokument Elton John Never Too Late a jednalo se o čistě family business. Snímek režíroval Eltonův manžel David Furnish. Brzy se na něj bude moci podívat i u nás. Film míří na Disney+. My jsme Hit Radio 90, je 9.41, já se jmenuji Vláďa Řepka, za chvilku mě střídá Markéta Rachmanová a do té doby třeba Aqua nebo Tom Petty a zítra v 7. Ahoj.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
3: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
2: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
3: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
2: A dětem přidáme helmu zdarma.
3: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
2: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
5: Devadesátky jsou zpátky.
6: Hit Radio 90.

0: poprvé to, co jste v pondělí dopoledne potřebovali slyšet. Manic Street Preachers na Hit Radio 90, 6 minut před 10. hodinou a jdeme na silnice.
1: Doprava.
2: Přeji vám pohodové dopoledne, vyrážíme na silnice. U mikrofonu je Hanka Koterová. Půlhodinové držení čekejte stále na D1 na příjezdu do Prahy. Popojíždět budete mezi 25. a 5. kilometrem. Na dálnici D11 na 61. půtém kilometru ve směru do Prahy se došetřuje nehoda osobního auta s kamionem. Blokovaný zůstává jeden jízdní pruh. Kolona se ale i kvůli dopravnímu omezení táhne už od 68. kilometru a budete popojíždět asi 2 hodiny. Silný provoz je také na příjezdu do Brna po dálnici D1 ve směru od Vyškova. Ztratíte asi 20 minut už od 217. kilometru. A to je z dopravy vše. Vám šťastnou cestu.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Kráva, kráva, kapr, kapr!
7: Kapr, kapr, husa, husa!
8: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák! Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
9: Krůta, krůta, tchos!
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos.
10: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: Firma na zážitky.
14: CZ.
18: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, vousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ
19: 90.

0: počasí.
1: Dneska ráno a dopoledne ještě zmokneme, během dne by mělo srážek ubývat, teploty nebudou výš jak na 22 stupních, zítra už to bude hezký od samého rána, jasno až polojasno a teploty 19 až 23.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Hezké dopoledne s 10. hodinou 14. září. Už, anebo teprve? Podle toho, kdy máte výplatní termín, to je mi jasný. S vámi už je Markéta Rachmanová. Řekneme si všechno, co by vás mohlo zajímat a k tomu budeme hrát. Už teďka vím, že skvěle. Pěkný pondělí.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: bude podle meteorologů ve středu, to bychom měli zažít i 27 stupňů, ale jinak, kdybych měla shrnout tento týden, co se počasí týká, bude to takový lepší duben, řekla bych. Na ledovci nad Kaprunem o víkendu připadl nový sníh, tak možná je to signál, abyste už lyže dali do servisu před startem nový ostrý sezóny. Na Hit Radio 90 za chvíli Red Hot Chili Peppers.
1: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
3: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vraňany nabízejí.
7: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Už víš, co máš s tím ramenem?
13: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
12: Takže musíš zase někam jinam?
13: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
12: To bych taky potřeboval.
13: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
14: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Posloucháte Hit Radio 90. A jestli něco o víkendu zahltilo světový hudební bulvár, tak to byly dvě věci. Obě dvě dneska určitě probereme, ale začnu tou, která se udála kolem Lady Gaga. Můžeme mít totiž jako vzdálení pozorovatelé pocit, že stačí jeden jediný víkend a máte dítě. Lady Gaga se totiž najednou začala na ulici objevovat s uzlíčkem na prsou a přiznala, že jsou s partnerem rodiče. Je pravda, že se poslední měsíce stáhla do ústraní a zároveň je taky pravda, že model náhradního mateřství anebo adopce je teďka ve Spojených státech extrémně populární, hlavně mezi slavnýma rodičema. No tak občas stačí prostě na pár měsíců zmizet z Instagramu a zpátky do světla reflektorů už se vrátíte jako popová ikona, navíc jako máma s tím nejsledovanějším merchem na světě. Tolik tady Lady Gaga, teď už jedna vesmírná od Babylon Zoo. 10:28, ladí vás Hit Radio 90.

0: Sloucháte Hit Radio 90. Těch, co se sítí sami, je teďka plný Love Island. Ano, viděla jsem jeden díl, jenom tak nějak proto, abych držela krok. A je to jako, když si najednou dáte na obličej filtr, který vám přidá tak 20 let, protože já těm lidem už prostě nerozumím. Vy se díváte na seznamovací reality show, i když jste děti 90. Mě to fakt zajímá. Tak napište 720 86 86 36, ať mám pocit, že v tom nejsem úplně lonely.
1: Dejte o sobě vědět přímo do studia. 720 868 636. Hit Radio 90.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Ice MC je to úplně poslední, co vám dáváme na Hit Radio 90 před 11. hodinou. Podíváme se na počasí a ze všeho nejdřív na dopravu, jak to jezdí.
1: Doprava.
0: Hrdinou dnešního rána a dopoledne je ten, kdo projel hradeckou D11. Jsou tam stále ještě komplikace, víc už ví Hanka.
2: Pěkné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Pražském okruhu počítejte se zdržením ve směru k dálnici D1 na úrovni Zličína na 25. kilometru. Se totiž vyšetřuje srážka dvou osobních aut a zablokovaný je jeden jízdní pruh. Komplikace zůstávají na dálnici D11 ve směru do Prahy. Na 61. a půltém kilometru už v dopravním omezení se po ránu srazilo osobní auto s kamionem. Kolona se stále táhne už od 68. kilometru a teď aktuálně ztratíte asi 20 minut. A silný provoz je také pořád na příjezdu do Brna po D1 ve směru od Vyškova. Popojíždí se zhruba půl hodinky od 214. kilometru. A to je z dopravy vše. Šťastnou cestu.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Ahoj, my jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
6: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
5: protože pro vás máme
6: marmelády bez cukru, jahoda,
5: malina,
6: mrnka,
5: švestka
6: nebo mango.
5: Ochutnejte si bez cukru,
6: bez chemie
5: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
8: Franto, copak všechno se dá sušit?
9: Ovoce, houby, bylinky i maso.
8: A tvůj Bůček?
9: Ten už nestihneš.
10: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo@elektro.cz.
11: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
1: 90. Nejlepší

0: počasí.
1: Možná ještě někde u vás doznívají ranní deště, během dne by se mělo všechno srovnat a pršet už bude opravdu jenom místy, mraku ubývat, teploty do 22 stupňů. Naopak zítra už bude hezky od rána, teploty na 23 stupních.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Hezké pondělí, v Brně hledají jednu kočku. Je to šelma, která se ztratila majitelce a vypadá jako něco mezi gepardem a rysem. Tak určitě ji nelákejte na mlíčko a rovnou volejte 112. Já jsem Markéta Rachmarová a posílám zvířecí vzor na botách Coolia. Hezké pondělí.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Tohle neslyšíme často, ale když už to přijde, tak je to prostě skvělý. Sophie B. Hawkins na Hit Radio 90 ve čtvrt na 12. Já jsem se vás ptala, jestli se díváte na seznamovací reality show v televizi. Já jsem totiž viděla jeden díl Love Islandu a mám pocit, že najednou jsem zestárla při tom sledování o 20 let, protože už mi tenhle vesmír fakt přijde hodně vzdálený. Ahoj Market, dívala jsem se s dcerou a dost si rozmyslím, jestli ji na to nechám ještě dál koukat. Je jí 15 a je to moc. Zdraví Monika.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super. Tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: To se člověk ani nerozespívá, už je konec. Vrána na Hitrádu 90. Teď je Sozena Vinobraní a taky Dožínek a Buty jsou přesně tou kapelou, která na tyhle ty městské slavnosti prostě patří. Navíc letos slaví 40 let na scéně a slaví to s vámi, s fanouškama, co znáte texty a vždycky je přijdete podpořit jako veselé publikum. Všechno to navíc letos vygraduje 13. a 14. prosince v Lucerna Music Baru, kde Buty oslaví svou 40 ve velkým stylu a můžete si to tam udělat společně hezký, takový komorní, protože ten prostor Lucerna Music Baru je velmi přítulný. Dál ladíte Hit Radio 90, hezký pondělí.
1: Hit Radio 90. 90.

0: Bon Jovi se vrátili na světový pódia, teď momentálně jsou v Evropě a úplně rozcupovali všechny představy o tom, jak moc velký by to mohlo celý být. John Bon Jovi zpívá pořád jako král, i když měl poslední roky docela dost velký problém s hlasem. V publiku ve Wembley byla teďka spousta známých ikon, který mu s tím zpěvem vydatně pomáhali. A bylo to super, takže jestli něčeho můžeme litovat, takže my tady v Česku Bon Jovi už asi bohužel neuvidíme. Do 12. na Hit Radio 90, Rolling Stones anebo In Excess.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hit Radio 90.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: 90. You got that something. Jsou zpátky. 90. Hit Radio 90.

0: Blondýny i tmavou vlásky dneska po ránu docela smáčel dešť. Jak to bude vypadat dál, si řekneme už za chvíli. Teď na silnice. Doprava.
1: Krásné odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Snížit rychlost doporučujeme u Rokytna. Na dálnici D35 na 138. kilometru ve směru na Hradec Králové zasahuje do pravého pruhu nehoda dodávky s osobním autem. Pozor dejte také na D10 u Mladé Boleslavy. Na 44. a 5. kilometru z Turnova na Prahu leží na silnici spadlá dopravní značka. Kvůli dopravnímu omezení je kolona na D1 na trase Vyškov-Brno. Popojíždět budete 20 minut mezi 211. a 196. kilometrem. A zpozorněte na D1 za Přerovem ve směru na Ostravu. Na 286. kilometru stojí v pruhu nákladní auto s defektem pneumatiky. Šťastnou cestu.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. Zhubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídaně?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji zamíchej, ochotnej, mňam, mňam, mňam.
9: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
10: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
11: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
10: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
12: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
14: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. České korunovační klenoty budou opět k vidění v rámci výstavy na Pražském hradě. Klíčníci je vyzvednou dnes v 17 hodin. První 4 dny si je budou moci prohlédnout školáci. Od soboty 19. do pondělí 28. září se pak výstava otevře veřejnosti. Prezident Petr Pavel bude v podvečer jednat na Pražském hradě s premiérem Babišem. Řešit budou zahraniční politiku, aktuální témata a také prezidentovu účast na valném shromáždění OSN. Ministr zahraničí Petr Macinka se jednání nezúčastní, ač pozvání od hradu obdržel. Hladina upouštěné Slapské přehrady v neděli večer klesla pod hranici 267,5 metru. Dosáhla tak kóty pro zimní období a dál klesá. Vyplývá to z informací Povodí Vltavy. Důvodem upouštění nádrže je extrémní hydrologické sucho. Měsíc na denní obloze postupně překryje Venuši. Půjde o velmi nezvyklý úkaz, který bude za příznivého počasí vidět i malým dalekohledem. V Česku se odehraje kolem poledne a v odpoledních hodinách nízko nad jihovýchodním obzorem. Počasí.
2: Možná ještě dneska u vás doznívají teď odpoledné ranní deště. Během dne už by mělo mraku ubývat, teploty do 22 stupňů. Zítra bude polojasno, skoro jasno, teploty 23 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Pravé poledne, už 14 dní tomu kolem říkáme září. Díky tomu rannímu dešti silnice pořád ještě hodně kloužou. Jako bychom na to po suchým létě zapomněli. Spousta nehod se stala od rána, bohužel i s tragickými následky, tak opatrně, opravdu vám nic neuteče. S vámi Markéta Rachmanová, přejeme hezký odpoledne.

0: 12.12 hit Rádio 90, Rednex ve verzi 2026. To je vlastně taková franšíza. Nikdo z těch původních už ve skupině nespívá ani nehraje. Je to takový volný seskupení, kde je asi 10 hudebníků, co se různě střídají. Takže v jeden moment je reálný, že Rednex vystupují na dvou místech najednou. A navíc je tady taky TikTok a třeba Cat & I Joe, ten obrovský hit, zaznamenal miliony streamů právě díky virálním videím, kde Rednex někdo použil. Prostě takový never ending success. Na Hit Rádiu 90 za chvíli Savage Garden, přeji vám hezký pondělí.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
5: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
7: Bude vejdán.
8: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
9: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
10: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
9: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
10: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
9: A dětem přidáme helmu zdarma.
10: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
9: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
11: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time. Hit Radio 90.

Posloucháte Hit Radio 90, doktor Alban, takže mi automaticky naběhla asociace prevence u zubního lékaře. Třeba moje děti absolutně nechápou, jak jsme mohli chodit k zubaři organizovaně se školou, celá třída najednou v jeden moment. Já vlastně ani nevím, jestli jsme měli tenkrát radost, že se ulejeme z učení, protože ta příčina, to bylo tak děsivý. A pojďme si říct, že jako tenkrát nebyli stomatologové úplně mistři empatie a možná, že za jejich chování by dneska padly i nějaký žaloby a psychické újmy. No, takže, jestli se příroda opravdu někde ve své dokonalosti sekla, pak je to v tom, že se nám prostě zuby neobnovujou. Takže si pojďte dojednat termín a hodně štěstí.

0: 6 minut jsme teďka ploužili s Metallicou na Hitradu 90. Metallica má svůj vlastní streamovací kanál, pochopitelně, kam přidává koncerty z minulých let. Ten nejstarší je z roku 1991, kdy Metallica hrála tenkrát v srpnu v Polsku a můžete se na to podívat. Takže návrat ke kořenům, se vším všudy. Kdy ale pánové do kytar rozhodně neřezali o nic míň než dneska. Akorát se nelečili s tlakem a nemuseli si hlídat cholesterol.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hitradio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hitradio 90.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: This is how we do it. Těsně před 13. hodinou Hit Radio 90. Hezký pondělí 14. září. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Snížit rychlost doporučujeme u Rokytna na dálnici D35 na 138. kilometru ve směru na Hradec Králové. Zasahuje do pravého pruhu nehoda dodávky s osobním autem. Kvůli dopravnímu omezení kolona na D1 na trase Vyškov-Brno. Popojíždět budete 20 minut mezi 220. až 206. kilometrem a na příjezdu po D2 od Bratislavy je kolona od 3. kilometru až po sjezd na D1. Pozorněte ještě na D1 za Přerovem ve směru na Ostravu. Na 286. kilometru stojí v pravém pruhu nákladní auto s defektem pneumatiky. Šťastnou cestu.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschwitz našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
11: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
12: La Tropical!
11: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
12: Yeso!
11: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
13: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Dneska odpoledne bude pršet už jenom místy, mraků bude ubývat, teploty se zastaví někde kolem 22 stupňů. Naopak zítra bude hezky od rána. Jasno, polojasno a teploty 19 až 23.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Hezké pondělní odpoledne přeje Markéta Rachmanová. Klíčníci dneska v 5 opět odemknou korunovační klenoty na Pražském hradě. Mně připadá, že je to docela často, že ten klíč už má snad každý z nich normálně na botníku, jako kdyby to byl klíč od garáže. Ale jedna opravdu nevídaná věc se stala o víkendu a řekneme si o tom víc. Hezké odpoledne.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Udělat si v září ještě rychlý výsadek u moře vůbec není blbej nápad. Jen teď v příštích dnech tam nebude počasí úplně přívětivé. Může za to takový speciální středomořský cyklon, takže v příštích dnech by tam měly být opravdu velké bouřky, hlavně kolem Neapole, Sicílie, Kalábrie. Ale protože je před námi v září ještě jeden prodloužený víkend a protože moře je dole na jihu opravdu hodně teplý, má i 30 stupňů, tak to klidně zkuste nasměřovat tam. To byl Eros a taky Tina a za chvíli už bude Česny Hawks. Hezké odpoledne.
1: Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Byt 3+1 v Březnici na Příbramsku za 3 740 000. Zahrada Kladno Kročehlavy za 1 490 000. Byt 3+KK v Jihlavě za 5,5 milionu. Pozemek k bydlení v Horních Kozolupech za 801 500. A byt 1+1 v Jablonci nad Nisou za 2 760 000 korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Kuchaři smrti. Kniha pro všechny, kteří milují true crime. Hojer, Kulík, Huse a další skutečné případy kanibalismu z Česka. Fakta místo domněnek, investigace místo senzací. True crime novinku Kuchaři smrti seženete u všech knihkupců nebo na www.albatrosmedia.cz.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Madonna na Hitaradio 90. 13.28. Možná, že jste o víkendu na sítích viděli plačící Celine Dion a v tu chvíli si řekli, jo, ono už to začalo. Celine má za sebou totiž první koncert z těch exkluzivně ohlášených pařížských. A bylo to podle všeho velkolepé. Všichni jsme chtěli Celine vidět zpátky na pódiu. O lístky byl samozřejmě extrémní zájem, takže se člověk nejdřív musel zaregistrovat a pak teprve dostal šanci jít vůbec do nějaký fronty a v té frontě před ním byly miliony lidí. Bez přehánění, miliony lidí. Celine Dion měla během toho večera několik nádherných rob a šatů. Já jsem teďka asi 10 minut koukala na Instagram jednoho francouzského módního domu, jak se konkrétně ty jedny šaty šily. A je to fakt nádherný, myslím si, že se o tom bude ještě hodně dlouho mluvit. Šperky taky, skvostný. A hlavně to celý s velkou ctí Celine Dion odspívala. Na to, že se potýká s poměrně vážným neurologickým onemocněním, na to, že to bylo vystoupení opravdu po tolika letech veřejně. Samozřejmě, že emoce ovládly nejenom publikum, třeba když zaspívala Titanic, takže i když se na ten 5-týdenní maraton Celine Dion připravovala údajně i s terapeuty, i po psychické stránce, taky to prostě strhlo. A na našich sítích se můžete podívat na záznam, jak moc ji to strhlo. Facebook, Hit Radio 90.

0: Tohle je prej ten song, který Noel Gallagher zpětně fakt nemá rád. Kdyby ho mohl upravit, tak by ho normálně zkrátil a výrazně zjednodušil. Celý by to prostě přešil. Žádný volány, žádný kraječky, jasná tenká linie. Na koncertech Stand By Me zpívají prej Oasis jenom proto, že to chtějí lidi a že by jim potom naložili v komentářích, že jim to prostě nedali. Ha. Od kdy se Oasis řídí tím, co chtějí druhý lidi, to je mi záhadou. Možná opravdu zestárli a možná opravdu už neberou drogy. Hezký odpoledne.
1: Poslouchejte podcast Vypalovačka. Jediný opravdový podcast o fenoménech 90. let.
2: Dneska tady probereme fenomén MTV.
1: Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alač. Pamatují si všechno a prožili to spolu. Podcast Vypalovačka. Protože my jsme tam fakt byli.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Vaná Vanessa Paradis právě teď dospívává na Hit Radio 90 svoje Be My Baby. 5:14, to už je s vámi také Ivo Aláč. Přeju vám krásné pondělní odpoledne. Pojďme si také ještě poslechnout dopravu od Renaty. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Snížit rychlost doporučujeme u Rokytna na D35 na 138. kilometru směrem na Hradec Králové. Zasahuje do pravého pruhu nehoda dodávky s osobním autem. Kvůli dopravnímu omezení je přerušovaná kolona na D1 na trase Vyškov Brno. Popojíždět budete mezi 227. až 196. kilometrem. A na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy se kolona táhne od 3. kilometru až po sjezd na D1. Provoz houstne na D48 u Třánovic na Frýdecko-Místecku, kde začaly práce na silnici. Ve směru do Českého Těšína je na 64. kilometru zúžení do jednoho pruhu. Šťastnou cestu.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
7: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
8: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska bude ještě dál ubývat oblačnost, večer až do vyjasnění a srážky budou taky ubývat. Teploty dosahují maximálně 22 stupňů Celsia. Zítra nás čeká slunečný den s mlhavým ránem, pršet by vůbec nemělo, akorát teda v noci ještě budou na východě doznívat přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 5, nejvyšší denní 19 až 24.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Před 11 dny jsme si připomínali výročí jednoho ze skvělých 90kových alb Listen Without Prejudice Volume 1 od George Michaela. A samozřejmě, že jsme si při té příležitosti taky hráli ten úžasný hit, kterým teď odstartujeme další hodinu na Hit Radio 90.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: kinech je teď pokračování magické posedlosti po 28 letech. Viděl jsem a za mě je o kousíček lepší než jednička, která se mi teda vůbec nelíbila tenkrát. Ale v obou dílech jsou kromě dvou krásných žen, Sandry Bullock a Nicole Kidman, i krásné písničky. A v tom prvním právě i to, co nám teď doznívá na Hitrádiu 90, This Kiss od Faith Hill. V tomto týdnu si to vlastně můžete i ověřit. Na nově vydávaném Ultra HDčkovém Blu-ray s jedničkou magické posedlosti, se skvělým obrazem i novým mixem zvuku v Dolby Atmos a několika pěknými bonusy. No ale u nás na Hitrádiu 90 za chvíli Paul McCartney nebo kapela Oceán.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Devadesátky. Nejlepší.

No, vzhledem k tomu, že dneska toho sluníčka moc nebylo, tak jsme to dohnali aspoň teď na Hit Radio 90 hitem, který ho měl i v názvu Sunshine. Jinak podle dlouhodobé předpovědi meteorologů se toho slunečného počasí dočkáme v tomto týdnu s jistotou vlastně jenom během toho dnešního pozdního odpoledne a podvečera a potom taky během zítřka, ale pak už se to zase zatáhne a bude pršet. Ještě teda můžeme držet palce, aby se vyplnili předpoklady na víkend, který by snad mohl být zase slunečný, ale víme, jak to je, no. Tak snad to vyjde. Za chvíli Desiree Alive, taky Extreme a nádherná More Than Words. A tohle už je něco, co se objevilo ve filmu Bouřlivé dny s Tomem Cruisem a Nicole Kidman. Zase Nicole. You Gotta Love Someone od Eltona Johna na Hit Radio 90. You

0: Přesně, jak teď zpívali Extreme na Hitrádiu 90 Modern Words, víc než slova u vzpomínání na zesnulé hudebníky zaberou jejich písně a proto si jako dnešní 3 ve 3 dáme jeden hit pána, od jehož smrti to bylo včera 30 let, potom předělávku písně jiného pána, který zemřel 14. září 1989 a taky něco od kapely, ve které působili pán, od jehož skonu to bude zítra 18 let. No ale předtím třeba Ace of Base nebo Right Said Fred.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Devadesátky jsou zpátky.
7: Hit Radio 90.

0: Tohle byla ta chlapecká parta, která dala světu Crazy for You a potom právě všem 17letým tento hit 17. 5,5 minuty před 15. jsme si ho zahráli na Hit Rádiu 90, tolik Let Loose, za chvíli 3 ve 3, ale ještě předtím Renata. Doprava.
1: Nehoda na D48 v Horních Tošanovicích brzdí provoz z Frýdku místku do Českého Těšína. Na 64. kilometru překáží následky srážky nákladního auta s osobním. Zdržíte se 20 minut. V Praze na jižní spojce u sjezdu na Vídeňskou směrem na Barandovský most bourily dva kamiony s osobním autem. Blokované jsou dva jízdní pruhy. Zdržíte se tu v narůstající koloně. Kvůli dopravnímu omezení je kolona na D1 na trase Vyškov Brno. Popojíždět budete mezi 227. až 196. kilometrem.
2: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
3: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
4: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
5: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
4: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
5: Jirská kletba.
4: Tak přijďte.
6: Palace, divadlo, které hraje komedie.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
9: Tomas Arsov v Tetě?
8: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
9: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
8: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90. Hey!

0: počasí.
1: Dneska už postupně mraky mizí a zítra nás čeká převážně slunečný den s mlhavým ránem a doznívajícími nočními přeháňkami na východě. Nejnižší noční teploty 11 až 5, nejvyšší denní 19 až 24 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Včera to bylo 30 let od úmrtí Tupéka, dneska 37 od skonu Pereze Prada, no a zítra to bude 18 let ode dne, co nás opustil Richard Wright z Pink Floyd. Tak si teď zahrajeme tři hity, které s nimi nějak souvisí.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Zítra to bude 18 let, co nás opustil klávesák Pink Floyd Richard Wright, bez kterého by tento hit Take It Back rozhodně neměl takovou atmosféru. Lou Bega by třeba nikdy nedosáhl úspěchu, kdyby neměl možnost předělat Mambo No. 5, největší hit Pérez Prada, od jehož smrti je to právě dneska 37 let. No a už včera to bylo kulatých 30 let ode dne, kdy na následky střelných zranění zemřel Tupac Shakur. Na úvod 3 ve 3 jsme si dali jeho spolupráci s Dr. Dre, California Love.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
5: Jak to vůbec stíháš, doktore, s dětmi, svoje kontroly?
6: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Je na poliklinikaflorence.cz.
7: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
8: Vraňany nabízejí.
9: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
8: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: 90. Nejlepší.

0: Písečná bouře, která teď proběhla na Hitrádiu 90, teda taky není nic příjemného pro některé živočichy, ale momentálně mají ještě větší problém škeble na slapech. Vzhledem k tomu, že tahle přehrada nedávno začala poprvé v historii udržovat potřebný průtok Vltavy, tak to odnáší nejenom lidé, majitelé lodí a houseboatů, ale právě i ty škeble, včetně chráněných velevrubů malířských, které uvízly na březích. A Český svaz ochránců přírody teď hledá skupiny dobrovolníků, spolky, školní třídy i jednotlivce, kteří je pomůžou vrátit do vody. Chcete-li se zapojit třeba jenom i sdílením této informace, tak víc najdete na stránkách csop.cz/zachraň_škeble.
1: Hit Radio 90.

0: samozřejmě známe i hlas nedávno zesnulé Dolly Parton zpívající Islands in the Stream, ale tato variace Ghetto Superstar uspěla v 98. jako single ze soundtracku Skandal Bulworth. Za chvíli na Hitrádiu 90. The Offspring anebo Undercover.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
3: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
4: Gap. Individual style for every generation.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90. My friend!

0: Freddy byl prostě jenom jeden další důkaz, teď dozněl na Hit Rádiu 90, no a prostor dostává Renata. Doprava.
1: Pozor dejte na silnicích i dálnicích na Moravě. Na několika místech silně prší a dochází k nehodám. Na trase z Vyškova do Kroměříže najelo na 231. kilometru D1 osobní auto do svodidel. Bouralo se u hranic na Moravě směrem z Ostravy na Brno. Skončilo na 311. kilometru nákladní auto převrácené v příkopu. A nehoda se došetřuje na D48 v Horních Tošanovicích, kde na 64. kilometru bouralo osobní auto s nákladním. Na trase z to myšli na Vysoké Mýto za Cerekvicemi nad Loučnou. Bouralo osobní auto s nákladním, přerušovaná kolona od Svitav má 13 km a v opačném směru 4.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
10: Karle, řekni, že jsi nezapomněl rezervovat restauraci na maminčiny narozeniny.
11: Jak bych mohl?
10: Tak jak se jmenuje?
11: Maminka.
10: Restaurace, ty jsi zapomněl.
11: Prosím tě, no dovol.
10: Karle, já vsteky ze zelenám.
11: No vidíš, Zelená zahrada se to jmenuje. Vynikající švejžužu a na kukpau tam prechodí i ten dejdar.
10: Ale víš, že máti je spíš na ryby.
11: Neboj za to, maminka si klidně může dát humra z akvária.
12: Restaurace Zelená zahrada. Čínská kuchyně, grilované ryby a stejky. Skvělý personál, úžasné prostředí, pro rodinné oslavy i obyčejně neobyčejné obědy.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska už se postupně vyjasňuje i tady za okny studia Hit Rádia 90. No a zítra nás čeká už převážně slunečný den s mlhavým ránem a doznívajícími nočními přeháňkami jenom na východě. Nejnižší noční teploty 11 až 5, nejvyšší denní mezi 19 a 24 stupni.
0: Hrajeme vám 90. non-stop.
1: Už příští týden začne kalendářní podzim, no ale Saš teď nabídne jaro, la primavera.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90 nabídla parta Fastball svůj nejúspěšnější hit The Way, no a my máme za sebou rozplývání se nad rychlými míčky na US Open, které skončilo vítězně jak pro smíšený pár Menčík Muchová, tak i pro Kateřinu Siniakovou, která se stala první deblistkou v historii, která zkompletovala kariérní Grand Slam dvakrát a pokaždé s jinou partnerkou. Gratulujeme a za chvíli posíláme Chantal Kryvěc.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes,
2: taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: firmanazazitky.cz.

Na Hitrádiu 90 dospívávají Westlife svoji verzi hitu Seasons in the Sun. Možná zhruba už někdy v těchto chvílích, ale zcela jistě zítra nebo pozítří se nejnovější Spider-Man s českým podtitulem Zbrusu nový den stane filmem s historicky nejvyššími tržbami v severoamerických kinech a překoná tak 7. epizodu Hvězdných válek z roku 2015, která má na kontě 936 662 225 dolarů. Mimochodem, Odyssea se mezi tím stala celosvětově nejúspěšnějším titulem studia Universal s miliardou 684 miliony. Překonala dosavadního vládce Jurský svět, taktéž z roku 2015, takže to byl fakt silný rok. A tenhle ten by měl být ještě silnější, protože na dveře klepou Avengers. U nás na Hitrádiu 90, ale klepou Depešáci. Reach

0: Na Hit Radio 90. Podobně jako jsme minulý čtvrtek čekali, co oznámí Spice Girls, a nakonec z toho byla chystaná kolekce singlů, tak dneska čekáme na podrobnosti turné Oasis v příštím roce, které by měly být zveřejněny za nějakých 23 minut. Věřme teda v nějaké obrovské překvapení koncertu v Česku, i když teda, jestli se to bude brát podle návštěvnosti kinodokumentu Oasis Don't Look Back in Anger, tak moc šancí nemáme, protože u nás na něj za uplynulé 4 dny přišlo jenom 2170 lidí. No, tak se to budeme za chvíli snažit dorovnat tím, že si Oasis dáme na Hit Radio 90. A předtím pán, který letos koncertovat nepřijel, Ricky Martin.
1: Kráva, kráva!
2: Kapr, kapr, husa, husa!
3: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
4: Krůta, krůta, tchos!
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos!
5: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
7: 90 jsou zpátky.
8: Hit Radio 90.

0: A za chvíli je tady naše Lucie s přehledem zpráv, předtím taky naše Renata s dopravou. Doprava.
1: V Praze na jižní spojce směrem na Štěrboholi před nájezdem ze Spořilova havaroval kamion, dva pruhy jsou neprůjezdné, počítejte s kolonou. Mezi Kladnem a Unhoští před nájezdem na dálnici D6 vyšetřuje policie srážku dvou osobních aut, i tady počítejte s nárazovým zdržením. Kvůli dopravnímu omezení je nesouvislá kolona na D1 z Vyškova na Brno, popojíždět budete mezi 226. až 190. kilometrem a na 10 minut to máte na D2 od 5. kilometru až po sjezd na D1. Menší zdržení vás čeká také okolo nehody na 22. kilometru D8 na Německo.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Franto, co pa všechno se dá sušit?
4: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
3: A tvůj Bůček?
4: Ten už nestihneš.
5: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
6: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
7: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
8: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
7: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
8: Irská kletba.
7: Tak přijďte.
9: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
10: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
11: Snídani?
10: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
11: Oběd?
10: Divadlo Hibernia uvádí
12: romantický muzikál
10: Saturnin.
12: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
10: Od září 2026
12: v divadle Hibernia.
13: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
14: Tak abyste ho nepromeškali.
13: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
14: Garanci kvality i výhodného financování.
13: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
16: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
17: Tiskne, kopíruje, skenuje.
16: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
17: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
18: Tisknu levně CZ.
19: Náplně hned.
20: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
21: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
20: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
21: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
20: A dětem přidáme helmu zdarma.
21: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
20: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
22: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
23: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
24: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. České korunovační klenoty v těchto chvílích vyzvedává 7 klíčníků. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od zítřka vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si je prohlédnou školáci. Od soboty do pondělí 28. září bude výstava otevřena pro veřejnost. Kratom bude možné koupit od 21 let, prodej přes internet se zakáže a zpřísní se také pravidla pro obchody. Vláda schválila svůj lex Kratom, oznámil a potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Letiště v sicilské Katánii kvůli sopečnému popelu z Etny opět omezuje provoz. Původně měly být přerušeny přílety na letiště do 16. hodiny. Provozovatel později informoval, že přílety i odlety budou zastaveny až do 10 večer. Naši tenisté dnes zahájili v pražské autoaréně přípravu na duel druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti USA. Kapitán Tomáš Berdych je z nominací ve složení Jakub Menšík, Jirka Lehečka, Vít Kopřeva, Adam Pavlásek a Patrik Rykl spokojený. Další změny už neplánuje. Hrát se bude v pátek a sobotu.
2: Počasí. Zítra nás čeká převážně slunečný den s mlhavým ránem a nočními přeháňkami doznívajícími na východě. Nejnižší noční teploty 11 až 5, nejvyšší denní 19 až 24.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Je 17 hodin, Oasis, jak slíbili, tak už oznámili detaily ke koncertnímu turné v příštím roce. Praha mezi těmi městy, kam pojedou, zatím není. Jsou tam na kontinentální Evropě Mnichov, Barcelona, Amsterdam, Paříž a Řím. Tak možná už si plánujete nějakou cestu, mezitím si tady dáme jiné chalany. Backstreet Boys.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Tohle byly Ugly Kid Joe a Cats in the Cradle na Hit Radio 90. Ještě větší šílenství s oznámením koncertů než Oasis dneska způsobila koncem letošního března Celine Dion. O víkendu už proběhl první z těch comebackových koncertů v Paříži. No a jak to tam vypadalo, tak to můžete vidět třeba na našich sociálních sítích.
1: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska vonila jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu. Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Kout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

tohle nebyl náš dnešní filmový hit v 17:30, přestože jsem Trainspotting viděl poprvé v kině právě o těch 17:30, což byl dříve čas prvního hlavního představení dne v našich kinech. Ani to, co hrálo předtím, Bittersweet Symphony z Nebezpečných známostí, nebyl ten náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hit Rádiu 90. A ani to z prvního celovečerního mistra Beana, Picture of You od Boyzone, což nám začíná teď, ještě není ten náš dnešní filmový hit 17:30. Bude totiž z Costnerova filmu Hra snů, jehož soundtrack vyšel právě dnes, 14. září v 99. roce. Počkejte si na to.

0: Tahle ne až tolik známá, ale skvělá Shaggyho věc Hope se objevila ve filmu Hra snů s Kevinem Costnerem a byla i na soundtracku For Love of the Game, který vyšel přesně před 27 lety a proto byla tím naším dnešním filmovým hitem v 6:30 na Hit Rádiu 90. Je čas taky na aktuální info od Renaty. Doprava.
1: Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Osobní auto nabouralo do svodidel v místě dopravního omezení u Poděbrad na 35. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu. Kolony jsou v obou směrech asi na 15 minut. Snížit rychlost doporučujeme na D5 u Kařezu ve směru na Rozvadov. Na 44. a 5. kilometru stojí u Krajnice porouchané nákladní auto a zasahuje do pravého pruhu. Mezi Kladnem a Unhoští před nájezdem na D6 vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut, počítejte tam s nárazovým zdržením. A kvůli dopravnímu omezení je kolona na D1 na trase Vyškov-Brno. Popojíždět budete mezi 218. a 190. kilometrem. Šťastnou cestu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
5: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
6: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
5: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
6: Jirská kletba.
5: Tak přijďte.
4: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
8: Devadesátky, nejlepší hudební dekáda.

0: Rádio 90. 90.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
7: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
8: Kuchaři smrti. Kniha pro všechny, kteří milují true crime. Hoyer, Kulík, Huse a další skutečné případy kanibalismu z Česka. Fakta místo domněnek, investigace místo senzací. True crime novinku Kuchaři smrti seženete u všech kupců nebo na www.albatrosmedia.cz.
0: 90ky. You got that something. Jsou zpátky. 90ky. Hit Radio 90.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
4: Vstupenky na dětirájetour.cz.
3: Bude vejdán.
5: Nemůžete přece zastavit dopravu.
6: Že nemůžu? Tak se dívejte.
5: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
7: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
8: Yeso!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Kout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: opraví.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
9: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
9: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
11: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
12: Tiskne, kopíruje, skenuje.
11: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
12: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
16: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
15: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
16: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
15: A dětem přidáme helmu zdarma.
16: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
15: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
17: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Devadesátka. Devadesátka. Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Ahoj, my jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
3: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
2: protože pro vás máme
3: marmelády bez cukru, jahoda,
2: malina,
3: mrnka,
2: švestka
3: nebo mango.
2: Ochutnejte si bez cukru,
3: bez chemie
2: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firemních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion-prague.cz
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
3: Devadesátky, nejlepší hudební dekáda.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Ahoj, my jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
3: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
2: protože pro vás máme
3: marmelády bez cukru. Jahoda,
2: malina,
3: mrnka,
2: švestka
3: nebo mango.
2: Ochutnejte si bez cukru,
3: bez chemie
2: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.

vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v DABu.
0: Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Jirka. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na regbity.cz.
4: RegBity, záruka kvality.
5: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.